0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Áramu čačas!

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty za Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: ředitelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezké pondělí. Přesně za 2 měsíce se uskuteční akce v rámci 7. narozenin Rádia MB. Slavit se bude v Bezně na Mladoboleslavsku a své vstupenky si můžete zajistit hned teď na www.ticketlife.cz. Kromě narozeninové show se můžete těšit na dárky a bohatou tombolu. Na pódiu vystoupí Jakub Děkan, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Green Day Revival, Alchymie a nebo Pekař. Mladí lidé v Mladé Boleslavi mají nově své zázemí blíž školám. Program parkoviště Fokusu Mladá Boleslav se přestěhoval z nového parku do Jaselské ulice, kde i nadále nabízí prostor pro setkávání, volný čas i podporu v oblasti duševního zdraví. Více čtěte na našem webu radiomb.cz.
0: Sportovní servis.
2: Už zítra začne nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. V roli obhájce titulu do něj vstoupí Pardubice a budou usilovat o zápis do klubové historie. Východočeši ještě totiž nikdy nedokázali triumfovat 2x za sebou. Mistrovské ambice ovšem mají třeba také Sparta, Třinec, Brno nebo Liberec. Uspět ale chtějí i ostatní. Boleslav začne ve středu na ledě Českých Budějovic. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: A Boleslav bude mít nové multifunkční dopravní hřiště. Jak stavba začala, kdy bude dokončena a další podrobnosti nám řekl náměstek primátora Daniel Marek.
1: Začala dobře, my jsme vlastně byli hrozně rádi, že se to podařilo na potřetí vysoutěžit, že dvakrát to soutěžil Středočeský kraj, který je spoluinvestorem s městem a s nadačním fondem Škoda Auto. Dvakrát se mu to nepovedlo, tak jsme si to převzali na sebe, nám se to podařilo vysoutěžit za ještě menší peníze, než na to byly připravené. Koplo se, začalo se tak, jak jsme chtěli a přišli archeologové a v tuto chvíli už tam 2 měsíce máme archeologii, našli tam nějaké věci z doby bronzové, takže se nám to ne naší vinou, ale vinou našich, nebo v uvozovkách samozřejmě, vinou našich předků se nám to prodlužuje zatím o 2 měsíce, ale pořád my jsme v tom harmonogramu to měli nastavené tak, že by ta samotná výstavba měla končit někdy v lednu, únoru příštího roku. Teď, když se to o ty 2 měsíce prodlouží, tak pořád ještě bychom ty jarní měsíce a vlastně tu sezónu toho dopravního hřiště jaro až podzim měli stihnout.
0: Takže nové hřiště a na nové poklady se můžeme těšit v Mladé Boleslavi.
2: Rádio MB. Rádio MB. Určitě.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodové pondělí. Valečovské kulturní léto míří do svého finále. V pátek pod zříceninou hradu vystoupí ještě Dimitri a Doga. 12. letošní akce slibuje další skvělou show. Vstupenky pořídíte na www.vstupnafest.cz. Pokud by ceny energií dále rostly, je vláda připravena zastropovat ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Při jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda učinila, neupřesnil. U drahých pohonných hmot bude podle něj kabinet mimo jiné koordinovat postup s dalšími zeměmi Visegrádské čtyřky, tedy s Polskem, Slovenskem a Maďarskem.
0: Sportovní servis.
2: Florbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku Superligy jednoznačným vítězstvím. V domácí sportovní hale přehráli Liberec 14-4 a vítězná série Bolky v naší nejvyšší soutěži pokračuje. Další zápas čeká Mladou Boleslav zítra v 10 hodin dopoledne. Ve speciálním zápase pro školáky z Mladoboleslavska přivítá Českou Lípu. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
3: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na

Imperio Atlantis. Tak, máme 10 minut po 9. hodině dopolední, pondělí 14. září pokračuje. Doufám, že jste si užili víkend, i když ta neděle se nám trošku zkazila, ale sobota se dala. Já jsem byl v pátek na Valečově se podívat na alkohol, bylo to dobrý, bylo tam plno. No a co se týká Valečova, tak samozřejmě ještě tento pátek bude poslední koncert kapel Dimitri a Doga. Celý tento týden pro vás budeme mít samozřejmě v našem vysílání lístky zdarma na tuhle akci, to je jasný. Jasný je taky, že pro vás budu mít nějaké ty informace. O víkendu proběhl taky Koupák Fest v Mladé Boleslavi a bude toho mnohem více. Jinak pokud byste si chtěli nechat zahrát písničku, máte samozřejmě možnost celé dopoledne mezi 9 a 12 hodinou mi napsat třeba na náš chat na webu www.radiomb.cz. Krásné dopoledne.

Open Your Eyes, otevři své oči, 9 hodin a skoro 20 minut. No, co nás čeká, za malou chvíli si dáme Veronu. Tento týden taky nezapomínejte na to, že nám startuje hokejová Tipsport Extraliga. No a co se týká naší Mladé Boleslavy, tak ta bude hrát ve středu od 17 hodin a 30 minut v Českých Budějovicích. První domácí zápas nás tak čeká až v pátek. No, tak pojďme dál. Pondělí 14. pokračuje. Já vám přeju, aby se vám úžasně poslouchalo.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku, Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga, tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Love Message, to byla další muzika na rádiu MB. Luky taky dorazil se podívat. Před chvilkou malá nehoda, rozset sem židli.
1: Hezké dopoledne, přesně tak. Koukám, povídám si s Davidem a David najednou leží na židli.
0: No nic, povolil se nám tady šroubek, přátelé, a takhle.
1: Ale šroube, my si budeme muset promluvit trošku a asi hromadně vyrazit na jako odtučňovací kůru.
0: Myslím, že jsem tlustý jako ono.
1: A já huberej nejseš teda.
0: No. To mě napadá ta scéna ze Slunce seno, myslím, tlustej, kde?
1: Prosím tě,
0: auto má, video má. No, takže takhle, co to ruplo, přátelé, ale už jsme to zase spravili, takže už zase normálně.
1: Už před sebou hrneš pěkný boiler, co si budem.
0: Už zase normálně jedeme, vysíláme, ale byl to šok, čověče, byl to šok.
1: Hele, já se nemůžu přestat smát, mě si zlepšil den, jestli ti to nějak pomůže.
0: Já vím, že tobě vždycky cizí neštěstí dělá.
1: Ano, udělal jsem si fotku, jak ji tady opravuješ, takže ji můžu hodit na Facebook, jestli chceme zlepšit den i našim posluchačům.
0: No nic, přátelé, pojďme dál, v příští hodině budeme soutěžit o lístky na poslední Valečov.
1: No je to za náma, léto uteklo, vůbec nevím teda kam. Bylo to jak lusknutím prstu.
0: My tady máme ještě plakáty pod monitory, dětský koupák fest, první, druhý koupák fest, teďka, ale to už můžeme všechno strhnout.
1: Ano, ano, po víkendu už můžeme vyvěsit vánoční akce, adventní trhy a tak dále. Ono, když si to představíš, je to tady zhruba za dva a kousek měsíce.
0: To je hrozný.
1: A jsou to opět Vánoce, sakra.
0: No nic, přátelé, v příští hodině, nebo v té možná ještě po 11. si dáme předpověď počasí a tam si řekneme třeba taky o tom, že nás čekají ještě hezké dny od zítřka, že se bude dát sedět ještě venku.
1: A tak to je pro tebe zásadní informace.
0: To je zásadní
1: vlastně
0: informace.
1: Kvůli ničemu jinému nesleduješ počasí.
0: Je to tak. Taky samozřejmě nám startuje tip Sport Extraliga. Už tento týden Bolka hraje v Budějovicích ve středu v 17:30. Budeš koukat?
1: No budu koukat, protože já jsem zvědavej, až vytáhnou ty svoje trumfy. Co si budeme povídat, teďka ta příprava, tam vlastně nechtěli odkrýt ty karty, takže to bylo takový na houpačce, ale věřím, že už ve středu to vytase a jak jsme si říkali, do 8. místa, no a potom...
0: Do 8. místa, pak minimálně semifinále playoff.
1: Finále, nic jiného neberem.
0: No tak jo, také nezapomeňte ve středu taky koukat. My vám přejeme samozřejmě při pondělku 14. září krásný poslech v 9:54.
2: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Zprávy jsou tady, hezký den. Do Mnichova Hradiště přijede mobilní technologická laboratoř Škoda EduLab, která návštěvníkům od 16. do 18. září nabídne jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku moderních technologií. Zájemci si budou moci zblízka prohlédnout a také sami vyzkoušet technologie z oblasti robotiky, digitalizace, elektromobility a automobilové výroby. Festivalová sezona s koncem léta rozhodně nekončí. Mladá Boleslav se od 2. do 4. října už po čtvrté stane dějištěm mezinárodního festivalu Slam Poetry Boleslam. Návštěvníky čekají desítky interpretů a interpretek, bohatý doprovodný program, workshopy, dva koncerty a také program věnovaný duševnímu zdraví.
0: Sportovní servis.
2: S jednoznačným cílem napravit předešlou nevydařenou sezonu vstoupí do extraligy hokejisté Mladé Boleslavy. Bruslaři v minulém ročníku obsadili 13. místo, i proto v létě výrazně obměnili kádr a věří, že se jim bude více dařit v koncovce. V základní části totiž naposledy vstřelili jen 102 gólů, nejméně ze všech týmů. Majitel klubu Jan Plachý dále řekl.
3: Loňská sezona byla strašná, jako co si budeme nalávat, to je jako jasný. Myslím si, že jako určitě velký napětí tady v klubu, jako břebířek hned po sezóně. Myslím si, že pro sporťáky to byl hodně zdvižený prst, že i jsem jim možná v nějakém rozhovoru dal nepřímo najevo, že jako je to skoro jejich poslední šance, takže si myslím, že odvedli dobrou práci, zatím to tak vypadá, jako je v tom scoutingu a hodně se tomu věnovali, takže jsme v pozoru všichni. Konkrétní cíl nemáme žádný.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Erotic Sex on the Beach. Tak, sex na pláži. Lukáši, kdy naposledy byl?
1: Já nevím, jestli v tuhle hodinu to můžu úplně jako mluvit. Nebyl to úplně sex, jo? Ty krása.
0: No, pojď.
1: Od mojí židle, kterou jsi zničil, no. Na který sedíš každý skoro den. No, jen to sveď na mě. No hele, ono se všeobecně nedoporučuje souložit na pláži.
0: No už vůbec ne v písku, že?
1: A už vůbec ne jako... v písku, protože se to dostane kam nemá a potom to hrozně škrábe. Takže proto já sex neprovozu pro jistotu vůbec.
0: Tak. Ono v posteli taky může být nějaký prach, že
1: může tam být zrnko písku, hele, a malérie na světě, jo?
0: Tak pojďme dál. Pondělí 14. samozřejmě pokračuje. V této hodině připomínám, že soutěžíme o lístky na Valečovské léto.
2: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance.

0: budete potřebovat. Barvy Boleslav i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
1: Hudba z našeho regionu.

0: 14 minut po 10. hodině pondělí 14. září. No a slibovali jsme vám taky soutěž Poslední Valečov tento pátek, Dimitri a Doga. No a naše telefonní číslo 608 125 300. Kdybyste chtěli vyrazit na Valečov, volejte právě teď.
1: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: polštiny rozhodně nezaškodila. Labak, Sara Perchet, Jamon, tak 10 hodin a 37 minut. Pondělí 14. září může pokračovat. Dáme si Sašu Lapenzena, ale já z DJ Saše, to je jasný. Za malou chvíli taky třeba zpěvačku Wickfield, tak si na to určitě počkejte. V příští hodině se podíváme taky trošku podrobněji na předpověď počasí, to je jasný, a za chvíli si řekneme taky třeba o včerejší textilní neděli v Mladé Boleslavi. Tak hezký den.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Tak DJ Saš, to je jasný, 10 hodin a 41 minut pondělí 14. pokračujeme dál. No a oblečení, které už doma nemá využití, tak to může pomoci ještě někomu dalšímu. S touhle myšlenkou se včera uskutečnila v Boleslavi textilní neděle s ošatníkem. No a lidé odevzdali několik tun věcí, jejichž využitelná část poslouží sociálně potřebným obyvatelům Mladoboleslavska. No a odevzdávali se taky hračky, knihy a další drobné vybavení. Taky je na čase upozornit. Pardon.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty sachriste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
0: Tak, abych to dokončil, přátelé, ještě tady dovětek k tomu ošatníku. Právě dnes bude ošatník, nebo je pro veřejnost uzavřen, protože věci, které se vybrali, je nutné přebrat a rozstřídit. Tak to jsem chtěl dodat, než mi to tam skočilo. A já vám přeju každopádně krásné dopoledne.
2: Radio MB.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Hezké pondělí. Přesně za 2 měsíce se uskuteční akce v rámci 7. narozenin Rádia MB. Slavit se bude v Bezně na Mladoboleslavsku a své vstupenky si můžete zajistit hned teď na www.ticketlife.cz. Kromě narozeninové show se můžete těšit na dárky a bohatou tombolu. Na pódiu vystoupí Jakub Děkan, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Green Day Revival, Alchymie a nebo Pekař. Mladí lidé v Mladé Boleslavi mají nově své zázemí blíž školám. Program parkoviště Fokusu Mladá Boleslav se přestěhoval z Nového parku do Jaselské ulice, kde i nadále nabízí prostor pro setkávání, volný čas i podporu v oblasti duševního zdraví. Více čtěte na našem webu radiomb.cz.
0: Sportovní servis.
2: Už zítra začne nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. V roli obhájce titulu do něj vstoupí Pardubice a budou usilovat o zápis do klubové historie. Východočeši ještě totiž nikdy nedokázali triumfovat 2x za sebou. Mistrovské ambice ovšem mají třeba také Sparta, Třinec, Brno nebo Liberec. Uspět ale chtějí i ostatní. Boleslav začne ve středu na ledě Českých Budějovic. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké.

0: barvy, tvoje jistota.
1: Taky po 11. hodině si dáváte Rádio MB, je pondělí 14. září, dnešek má jednu velkou výhodu, ještě je pořád začátek týdne, takže nikdo nemůže očekávat, že budeme mít všechno hotové. To by bylo hodně podezřelé, co říkáte, svátek slaví Radky, posílám pořádnou gratulaci, jestli znáte, připomeňte jí, že má svátek. Jinak žádný velký světový den dnes není, což je vlastně docela příjemné, nemusíme nic zachraňovat, oslavovat ani připomínat. Prostě je pondělí, jsme spolu a můžeme začít nový týden. No a hodina 11, co nám nabídne, dáme si Magic Affair nebo třeba Captaina Jacka a chybět nebude ani Selena Gomez. Hezké dopoledne.
2: Rádio MB.
3: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: pondělí 14. září pokračuje, vy posloucháte Rádio MB. No a teď mám něco, co bych opravdu nečekal, že někdy uslyším ve zprávách. V estonském Tallinu se dnes koná soutěžní pořad založený na nakládaných okurkách. Dva soutěžící tam budou poměřovat inteligenci, vytrvalost a schopnost pracovat s okurkami. Jo, je to tak, někdo se skutečně podíval na televizní soutěže a řekl si, máme vědomostní pořady, máme pěvecké soutěže, ale prostě tomu chybí okurka. No tak se třeba podívejte na estonskou televizi, anebo si za chvíli poslechněte předpověď počasí, jak to bude vypadat na začátku tohoto týdne. To uslyšíte už za malou chvíli tady u nás na Rádiu MB.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB, zapni a neřeš.
5: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack.

0: hrabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Je to jasný, předpověď počasí právě teď máme ještě zataženo, může se objevit déšť nebo přeháňka. Během dne ale budou srážky i oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Zítra pak bude skoro jasno až polojasno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 23 stupňů Celsia. No a středa ta bude polojasná až skoro jasná, večer ale už může zase sprchnout a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458
7: www.cornell.cz. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: stále si pouštíte Radio MB. No a přátelé, nezapomínejte taky na to, že dnes jsou na programu ceny Emmy. A to znamená jedinou věc. Večer se bude slavnostně rozhodovat, který seriál byl nejlepší, kdo měl nejlepší výkon a kdo si odnáší sošku. A pak přijde ta nejdůležitější část celého večera. Lidé budou doma říkat, tohle vůbec neznám, jak to mohlo vyhrát, protože televizní ceny mají jednu krásnou vlastnost. Vítězný seriál nemusíte znát, nemusíte ho vidět a klidně jste o něm nikdy ani nemuseli slyšet. No, tak to vidíte. Přátelé, kamarádi, nám se blíží 12. hodina, já se jdu na obědvat, no a těším se na vás ještě jednou po 17. Mějte se moc krásně.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
0: Bylo 12 hodin.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodové pondělí. Valečovské kulturní léto míří do svého finále. V pátek pod zříceninou hradu vystoupí ještě Dimitri a Doga. 12. letošní akce slibuje další skvělou show. Vstupenky pořídíte na www.vstupnafest.cz. Pokud by ceny energií dále rostly, je vláda připravena zastropovat ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Při jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda učinila, neupřesnil. U drahých pohonných hmot bude podle něj kabinet mimo jiné koordinovat postup s dalšími zeměmi Visegrádské čtyřky, tedy s Polskem, Slovenskem a Maďarskem.
0: Sportovní servis.
2: Florbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku Superligy jednoznačným vítězstvím. V domácí sportovní hale přehráli Liberec 14-4 a vítězná série Bolky v naší nejvyšší soutěži pokračuje. Další zápas čeká Mladou Boleslav zítra v 10 hodin dopoledne. Ve speciálním zápase pro školáky z Mladoboleslavska přivítá Českou Lípu. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: kterou dáváme rytmus regionu.
1: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
2: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
3: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Teď už je čas na reportáž. Mladá Boleslav bude mít nové multifunkční dopravní hřiště. Jak stavba začala, kdy bude dokončena a další podrobnosti nám řekl náměstek primátora Daniel Marek.
3: Začala dobře, my jsme vlastně byli hrozně rádi, že se to podařilo na potřetí vysoutěžit, že dvakrát to soutěžil Středočeský kraj, který je spoluinvestorem s městem a s nadačním fondem Škoda Auto. Dvakrát se mu to nepovedlo, tak jsme si to převzali na sebe, nám se to podařilo vysoutěžit za ještě menší peníze, než na to byly připravené. Koplo se, začalo se tak, jak jsme chtěli a přišli archeologové a v tuto chvíli už tam 2 měsíce máme archeologii, našli tam nějaké věci z doby bronzové, takže se nám to ne naší vinou, ale vinou našich, nebo v uvozovkách samozřejmě, jasně, vinou našich předků se nám to prodlužuje zatím o 2 měsíce, ale pořád my jsme v tom harmonogramu to měli nastavené, takže by ta samotná výstavba měla končit někdy v lednu, únoru příštího roku. Teď, když se to o ty 2 měsíce prodlouží, tak pořád ještě bychom ty jarní měsíce a vlastně tu sezónu toho dopravního hřiště jaro až podzim měli stihnout.
2: Takže nové hřiště a na nové poklady se můžeme těšit v Mladé Boleslavi.
0: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

0: Let the beat control your body.
1: Bylo 13 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Zprávy jsou tady, hezký den. Do Mnichova Hradiště přijede mobilní technologická laboratoř Škoda EduLab, která návštěvníkům od 16. do 18. září nabídne jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku moderních technologií. Zájemci si budou moci zblízka prohlédnout a také sami vyzkoušet technologie z oblasti robotiky, digitalizace, elektromobility a automobilové výroby. Festivalová sezona s koncem léta rozhodně nekončí. Mladá Boleslav se od 2. do 4. října už po čtvrté stane dějištěm mezinárodního festivalu Slam Poetry Boleslam. Návštěvníky čekají desítky interpretů a interpretek, bohatý doprovodný program, workshopy, dva koncerty a také program věnovaný duševnímu zdraví.
1: Sportovní servis.
3: S jednoznačným cílem napravit předešlou nevydařenou sezonu vstoupí do extraligy hokejisté Mladé Boleslavy. Bruslaři v minulém ročníku obsadili 13. místo. I proto v létě výrazně obměnili kádr a věří, že se jim bude více dařit v koncovce. V základní části totiž naposledy vstřelili jen 102 gólů, nejméně ze všech týmů. Majitel klubu Jan Plachý dále řekl.
4: Loňská sezona byla strašná, jako co si budeme nalávat, to je jako jasný. Myslím si, že jako určitě velký napětí tady v klubu, jako břebíře hned po sezóně. Myslím si, že pro sporťáky to byl hodně zdvižený prs, že i jsem jim možná v nějakém rozhovoru dal nepřímo najevo, že jako je to skoro i poslední šance, takže si myslím, že odvedli dobrou práci, zatím to tak vypadá, jako je v tom scoutingu a hodně se tomu věnovali, takže jsme v pozoru všichni. Konkrétní cíl nemáme žádný.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

Radio MB.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní Pet

37. narozeniny Rádia MB, KD Beznoč 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Svět je zlej!
3: Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: sedmé narozeniny Rádia MB. KD Beznoč 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz. Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
2: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
3: Na co zase?
2: Neptej se, prostě vodu, rychle!
3: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
2: To už je stejně jedno, mizíme!
4: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
2: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
3: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
4: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 18 jsme si dali při pondělku, no a kamarádi, 14. hodina je tady a tím pádem já už vás vítám od mikrofonu Rádia MB s odpoledním úletem. Moje jméno je Luky, no a já doufám, že vy jste po víkendu odpočatí, anebo alespoň, že už pomalu, ale jistě doznívá kocovina. Někdo měl za sebou náročný víkend, třeba jako já, hodně pracovní, takže já jsem si ani pivko nedal, no dobře, kromě pátečního Valečova, ten jsem si mimochodem užil a doznívá to ve mně ještě dneska, teda ty pivka, ale každopádně, pokud vy jste měli náročný víkend, doufám, že už to je dobrý. No pokusíme se trošku vám tu náladu ještě zvednout s pomocí muziky a dáme si Hit the Floor, dáme si Toma Ertveje a dáme si třeba taky Eurythmics. Tak si udělejte pohodu a jdeme se do toho pustit. No a co by to bylo za úvod do pondělního odpoledního úletu bez modlitby za pátek? No tak budeme se modlit, aby jsme to společně opět do dalšího víkendu zvládli a ať to v pohodě dotáhneme. Takže užívejte a Marek Ztracený letí právě pro všechny, kdo se těší na víkend.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
1: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: den.
1: Dneska máme venku tak trochu zataženo, už i já jsem dnes ráno vytáhnul mikinu a to je co říct. Kraťa si zatím ještě mám, takže to není tak hrozný, ale kamarádi, jestli si tak jako všímáte kolem sebe, tak už se začíná pomalu, ale jistě mluvit o zimě a hlavně o Vánocích, protože ty se nezadržitelně blíží. Ano, ještě je dost času, nemusíte panikařit, ale přeci jenom už to téma začíná být lehce aktivní. Počasí, co se týká tohoto léta, tak ještě není ztraceno, ještě to na kraťasy a tričko určitě bude, ale na Mladoboleslavském výstavišti už se pomalu, ale jistě začnou zdobit světýlkama stromky a ani se nenadějete a začnou se objevovat tradiční dřevěné stánky, no a začnou adventní trhy. Každopádně ale důkaz toho, že o zimě už se začíná na internetu i mezi lidmi mluvit, je příspěvek, který mě na Facebooku zaujal. A sice novinka, kterou zavádějí ve Finsku. Některý města tam totiž v parcích instalujou malý vyhřívaný čtecí kabinky, který lidem nabízejí teplý a klidný místečko k odpočinku během chladných zimních měsíců. Je tady u toho i fotka, no a vypadá to, přátelé, strašně útulně. Uvnitř týhletý vyhřívaný knihobudky si návštěvníci můžou pohodlně sednout, číst si knížku a na chvilku si odpočinout, zatímco kolem nich je zasněžená krajina. No a když tak koukám na ten obrázek, já bych snad kvůli tomu začal i číst knížky. A nebo bych si tam minimálně šel projet Instagram a Facebook. Každopádně ale nápad je to skvělý a pokud by se toho chtěl někdo tady u nás v Mladé Boleslavi chytit a něco podobného vytvořit, rezervuju si to jako první, abyste věděli. Teď už ale jdeme do další muziky a při pondělku posílám Eurythmics There Must Be An Angel.
2: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Špatný signál? My jsme všude.

0: Tohle byl Captain Jack, Captain Jacka, tak to je opravdu originální název. Každopádně ale kamarádi, teď dobře poslouchejte, všichni spáči, všichni vášniví spáči. Já mezi svými přáteli pár takových určitě taky mám. No a tedy pro vás všechny tady máme jednu zajímavou challenge, jednu zajímavou soutěž. V Tokiu se totiž chystá turnaj, ve kterým nepůjde o běh, sílu ani rychlý reflexy. Tady se bude soutěžit právě ve spaní. Japonská firma Koala pořádá 5. října spánkovej turnaj, kde si soutěžící rozdělí výhru 2,22 milionů jenů, tedy zhruba 300 tisíc korun. No a během 90-minutový sleep battle budou zařízení měřit hloubku spánku, jeho kvalitu, stabilitu i to, jak rychle účastníci usnou. No a aby to nebylo tak jednoduchý, čekají je i nečekané rušivé momenty, který prověří, kdo zvládne zůstat v klidu. Přibližně tedy zhruba 60 dospělých se utká ve 3 závodech. Já jsem většinou ranní ptáče, takže já zas až tak dlouho nespím, ale co se týká právě usínání, tak v tom jsem naprostej přeborník a spoustu lidí, kteří mě znají, tak tohleto nechápou. Já totiž spím ještě předtím, než moje hlava dopadne na polštář a je mi úplně jedno, co se kolem mě děje. Takže nevím, jak jsem na tom tokijští spáči, ale myslím, že já bych měl velkou šanci na nějaké hezké umístění. Akorát se obávám, že letenka do Tokia by mě vyšla na to, co bych mohl vyhrát. Ale zase by bylo příjemný bejt v něčem nejlepší. Tak co, kdo do toho jde se mnou? Poletíme si dát do Tokia šlofíka.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodové pondělí. Valečovské kulturní léto míří do svého finále. V pátek pod zříceninou hradu vystoupí ještě Dimitri a Doga. 12. letošní akce slibuje další skvělou show. Vstupenky pořídíte na www.vstupnafest.cz. Pokud by ceny energií dále rostly, je vláda připravena zastropovat ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Při jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda učinila, neupřesnil. U drahých pohonných hmot bude podle něj kabinet mimo jiné koordinovat postup s dalšími zeměmi Visegrádské čtyřky, tedy s Polskem, Slovenskem a Maďarskem.
0: Sportovní servis.
2: Florbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku Superligy jednoznačným vítězstvím. V domácí sportovní hale přehráli Liberec 14-4 a vítězná série Bolky v naší nejvyšší soutěži pokračuje. Další zápas čeká Mladou Boleslav zítra v 10 hodin dopoledne. Ve speciálním zápase pro školáky z Mladoboleslavska přivítá Českou Lípu. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné Mladoboleslavské rádio.

0: Doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

0: Máme tu při pondělí tak trochu zamračeno, tak jsme si právě teď dali alespoň tady v odpoledním úletu indiánské léto. Ale nebojte, to naše české si ještě alespoň trošku užijeme. Teploty už sice nebudou tak úplně tropický, ale jak jsem říkal, na tričko a kraťasy to ještě určitě bude. No tak užívejte, protože to naše oficiální léto končí už za 9 dní, tedy oficiálně 23. září. Takže je potřeba se s tím pomalu, ale jistě začít smiřovat. Každopádně dnešek, tedy 14. září, slaví v svůj svátek všechny Radky, takže jim samozřejmě přejeme všechno nejlepší. No a dnešek je taky Národní den koblihy s krémem, to je mimochodem skvělý vynález. A taky Národní den hugí sendviče, to mě taky zaujalo a úplně jsem tak jako netušil, co je to hugí sendvič, zní to naprosto skvěle a přátelé, on je to úplně obyčejný, tady v Americe údajně ikonický sendvič, pocházející z Filadelfie v Pensylvánii, no a jedná se o podlouhlý pečivo, rozkrojený podélně a naplněný masem, sýrem a zeleninou. Takže zkrátka taková úplně obyčejná bageta. Shodou okolností jsem si dneska ze zoufalství jednu na benzínce dal, byla opravdu obyčejná, určitě to nebyla žádná hugí a překvapila mě taky cena. Dlouho jsem na benzínce bagetu neměl a je to teda jízda. 105 korun za malou bagetu, která ve finále sice ano, zahnala hlad, ale žádnou extra chuť to nemělo. Každopádně zůstal jsem lehce v šoku. Ale pojďme od baget zpátky k muzice a to doslova, protože už pro vás máme připravený další hudební program tady u mě v odpoledni. Jedním úletu na Rádiu MB. Fun Factory, Highland a dáme si právě teď taky One More Time. Zůstávejte s námi a užívejte pondělí, pokud to jde.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál?
2: My

0: www.oknasukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
5: Řekni mi proč, řekni to hned.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Zapni.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Zprávy jsou tady, hezký den. Do Mnichova Hradiště přijede mobilní technologická laboratoř Škoda EduLab, která návštěvníkům od 16. do 18. září nabídne jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku moderních technologií. Zájemci si budou moci zblízka prohlédnout a také sami vyzkoušet technologie z oblasti robotiky, digitalizace, elektromobility a automobilové výroby. Festivalová sezona s koncem léta rozhodně nekončí. Mladá Boleslav se od 2. do 4. října už po čtvrté stane dějištěm Mezinárodního festivalu Slam Poetry Boleslem. Návštěvníky čekají desítky interpretů a interpretek, bohatý doprovodný program, workshopy, dva koncerty a také program věnovaný duševnímu zdraví.
0: Sportovní servis.
2: S jednoznačným cílem napravit předešlou nevydařenou sezonu vstoupí do extraligy hokejisté Mladé Boleslavy. Bruslaři v minulém ročníku obsadili 13. místo. I proto v létě výrazně obměnili kádr a věří, že se jim bude více dařit v koncovce. V základní části totiž naposledy vstřelili jen 102 gólů, nejméně ze všech týmů. Majitel klubu Jan Plachý dále řekl.
3: Loňská sezona byla strašná, jako co si budeme nalávat, to je jako jasný. Myslím si, že jako určitě velký napětí tady v klubu, jako bych řekl hned po sezóně. Myslím si, že pro sporťáky to byl hodně zdvižený prst, že i jsem jim možná v nějakém rozhovoru dal nepřímo najevo, že jako je to skoro jejich poslední šance, takže si myslím, že odvedli dobrou práci, zatím to tak vypadá, jako je v tom scoutingu a hodně se tomu věnovali, takže jsme v pozoru všichni. Konkrétní cíl nemáme žádný.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Hezké odpoledne, posloucháte Rádio MB a hodinu s Romanem. Máme 14. září a to znamená, že narozeniny slaví Jaroslav Uhlíř. Je mu 81 let. A my si za malou chvíli tohoto skladatele, populární a filmové hudby, herce, zpěváka, komika, klavíristu a také moderátora zahrajeme. Ještě předtím ale k svátku popřejeme všem Radkám, no a povím vám, na co se můžete těšit za malou chvíli, protože když máme 14., tak to znamená, že přesně za 2 měsíce se uskuteční narozeninová oslava Rádia MB v Bezně. Další přípravy nám finišují, tak právě o tom bude řeč už za malou chvíli. Teď ale slíbená muzika. Dnešní oslavenec Jaroslav Uhlíř na Rádiu MB.

že jsi spravedlivý.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Přesně za dva měsíce oslaví Rádio MB své 7. narozeniny. Slavit budeme nedaleko, Mladé Boleslavy, konkrétně v Bezně, což je asi tak 12-13 minut cesty, kdybyste také chtěli vyrazit, a my doufáme, že vyrazíte. V Bezně nám vystoupí Pekař Alchymie, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Jakub Děkan se svým bandem a Green Day Revival. Samozřejmě se můžete těšit na pivko, drinky, narozeninovou show, velmi bohatou tombolu a další dárky pro příchozí, a pořád to ještě není všechno. My dnes finišujeme, co se týká našich partnerů a sponzorů, takže myslím, že zítra nebo pozítří už oznámíme všechny parťáky, kteří do toho jdou s námi. My za všechnu tu podporu děkujeme a také díky vám si to v Bezně 14. listopadu pořádně užijeme. Jsme moc rádi, že lupeny mizí, že se prodávají, že o ně máte zájem. Pokud právě vy ještě ten svůj nemáte, můžete hned teď zavítat na www.ticketlife.cz. Tam se lupeny prodávají za 350 korun. Takže pokud máte chuť na takovej, řekněme, vesnický hudební minifestival s pořádnou narozeninovou show, tak rozhodně neváhejte. Ono to zas tak moc vesnické nebude, ale přeci jenom krásný kulturní dům, skvělí lidi, parádní koncerty. My tam budeme taky a jak říkám, hodně se na vás těšíme.
1: Svět je zlej!
0: Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: 37. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: goes out to the one I love.
1: Kultura Města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
2: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachryste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Hezké odpoledne, Radkám už jsme k dnešnímu svátku přáli, mluvili jsme také o tom, že narozeniny slaví Jaroslav Uhlíř, ale máme tu také výročí osobností, které už nejsou mezi námi. Bohužel právě 14. září umřel Patrick Swayze, psal se rok 2009, tomuto skvělému herci bylo 57 let. Určitě si ho budete pamatovat například z filmu Duch nebo třeba Hříšný tanec a z mnoha dalších. 14. září v roce 1983 se narodila další úžasná zpěvačka Amy Winehouse. Letíto tam nahoru odešla v roce 2011. Právě 14. září zemřel také prezident osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk a to se nám psal rok 1937. Tak to bylo takové menší kalendárium, my teď můžeme pokračovat dál, podíváme se na Facebook Rádia MB. My jsme vás tam informovali o tom, že kapela Votazník bude mít už tento pátek svůj výročák, můžete vyrazit do Mladoboleslavského domu kultury. Na našem Facebooku, a já doufám, že nás sledujete, je také info o tom, že taneční škola Cool Dance připravila taneční kurzy pro děti. Ano, můžete začít s tancem, kdybyste chtěli, kdybyste měli zájem. No a kdybyste pro změnu hledali práci, tak jednu pro vás máme. Restaurace Motorest Zavadilka hledá posilu do svého týmu na pozici číšník servírka. Číslo na odpovědného vedoucího 773 954 951. Více opět na našem Facebooku. No a protože se blíží 17. hodina, tak za chvilku zprávy, no a pak už s vámi bude David.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezké pondělí. Přesně za 2 měsíce se uskuteční akce v rámci 7. narozenin Rádia MB. Slavit se bude v Bezně na Mladoboleslavsku a své vstupenky si můžete zajistit hned teď na www.ticketlife.cz. Kromě narozeninové show se můžete těšit na dárky a bohatou tombolu. Na pódiu vystoupí Jakub Děkan, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Green Day Revival, Alchymie a nebo Pekař. Mladí lidé v Mladé Boleslavi mají nově své zázemí blíž školám. Program parkoviště Fokusu Mladá Boleslav se přestěhoval z nového parku do Jaselské ulice, kde i nadále nabízí prostor pro setkávání, volný čas i podporu v oblasti duševního zdraví. Více čtěte na našem webu radiomb.cz.
0: Sportovní servis.
2: Už zítra začne nový ročník hokejové Typ Sport Extraligy. V roli obhájce titulu do něj vstoupí Pardubice a budou usilovat o zápis do klubové historie. Východočeši ještě totiž nikdy nedokázali triumfovat 2x za sebou. Mistrovské ambice ovšem mají třeba také Sparta, Třinec, Brno nebo Liberec. Uspět ale chtějí i ostatní. Boleslav začne ve středu na ledě Českých Budějovic. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Je pondělí 14. září a dnešní den patří všem Radkám, takže jestli znáte, určitě máte rozumnou šanci jí popřát. Zítra už to nebude gratulace, ale trapná omluva, jinak září je v plném proudu. Ráno člověk vstane a říká si, že dneska bude produktivní, pak přijde první káva, e-mail, telefonát. No a kolem poledne už jen doufáte, že se vám podaří nějak elegantně přežít do večera. Ale žádné drama, je pondělí, jsme spolu a Rádio MB vám zpříjemňuje začátek týdne. Tak za malou chvíli se dozvíte o sušenkách z plastu a nebo taky o tom, jak byste si nikdy neměli pojmenovávat Bluetooth v telefonu, zvlášť pokud letíte letadlem. Hezký den vám od mikrofonu přeje David.
1: Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polse.

děravej, je do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Dáváte si Rádio MB a teď pojďme na jednu větu, kterou jsme ještě před pár lety opravdu nepotřebovali slyšet. Vědci začali vyrábět sušenky z plastového odpadu. Ne tak, že byste si večer sedli k televizi a zakousli petku, vzali plast a pomocí upravených kvasinek z něj dokážou vyrobit látky, ze kterých vzniká bílkovina, tuk a nakonec i něco, co může skončit v potravině. Výzkum vznikl mimo jiné v rámci projektu pro kosmické lety, takže až jednou poletíme na Mars, nebude největší problém kyslík, bude problém vysvětlit posádce, proč je k sušence přiložený recyklační znak. My jsme Rádio MB, přeji vám krásné pondělí.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál? My

0: Černé sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky. Čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Špatný signál? My jsme všude. Rádio

Tady je stále Rádio MB, je pondělí 14. září a tohle je důkaz, že některé vtipy je lepší nedělat. Představte si letadlo, které letělo z Ameriky do Španělska. Bylo ve vzduchu přes 4 hodiny a pak se otočilo a letělo zpátky. Důvod? Na palubě se objevil Bluetooth reproduktor, který měl jako název nastavené slovo bomba. Posádka musela řešit bezpečnostní kontrolu celého letadla a cestující nakonec dorazili do Španělska asi o 9,5 hodiny později. Takže jestli si někdo pojmenuje reproduktor třeba Franta, Obývák nebo Petrova Bedna, buďte rádi, protože jeden člověk pojmenoval svůj reproduktor bomba a udělal z běžného letu celodenní výlet. No nic, přátelé, nám se přiblížila 18. hodina. Mějte se moc krásně a zítra se na vás těším v 9 dopoledne.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodové pondělí. Valečovské kulturní léto míří do svého finále. V pátek pod zříceninou hradu vystoupí ještě Dimitri a Doga. 12. letošní akce slibuje další skvělou show. Vstupenky pořídíte na www.vstupnafest.cz. Pokud by ceny energií dále rostly, je vláda připravena zastropovat ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Při jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda učinila, neupřesnil. U drahých pohonných hmot bude podle něj kabinet mimo jiné koordinovat postup s dalšími zeměmi Visegrádské čtyřky, tedy s Polskem, Slovenskem a Maďarskem.
0: Sportovní servis.
2: Florbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku Superligy jednoznačným vítězstvím. V domácí sportovní hale přehráli Liberec 14-4 a vítězná série Bolky v naší nejvyšší soutěži pokračuje. Další zápas čeká Mladou Boleslav zítra v 10 hodin dopoledne. Ve speciálním zápase pro školáky z Mladoboleslavska přivítá Českou Lípu. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.
0: Posloucháš správně.

0: Reportáž Mladá Boleslav bude mít nové multifunkční dopravní hřiště. Jak stavba začala, kdy bude dokončena a další podrobnosti nám řekl náměstek primátora Daniel Marek.
1: Začala dobře, my jsme vlastně byli hrozně rádi, že se to podařilo na potřetí vysoutěžit, že dvakrát to soutěžil Středočeský kraj, který je spoluinvestorem s městem a s nadačním fondem Škoda Auto. Dvakrát se mu to nepovedlo, tak jsme si to převzali na sebe, nám se to podařilo vysoutěžit za ještě menší peníze, než na to byly připravené. Koplo se, začalo se tak, jak jsme chtěli a přišli archeologové a v tuto chvíli už tam dva měsíce máme archeologii, našli tam nějaké věci z doby bronzové, takže se nám to ne naší vinou, ale vinou našich, nebo v uvozovkách samozřejmě, vinou našich předků se nám to prodlužuje zatím o dva měsíce, ale pořád my jsme v tom harmonogramu to měli nastavené, takže by ta samotná výstavba měla končit někdy v lednu, únoru příštího roku. Teď, když se to o ty dva měsíce prodlouží, tak pořád ještě bychom ty jarní měsíce a vlastně tu sezónu toho dopravního hřiště jaro až podzim měli stihnout.
0: Takže nové hřiště a na nové poklady se můžeme těšit v Mladé Boleslavi.
2: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

finále 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: 27. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB, my hrajeme, ty posloucháš, jsme tým.

0: někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Cachriste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Radio MB.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga, tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Věděli jste, že?
1: 14. listopad 2026. Znamená to, že přesně 140 let před narozeninami rádia MB se v Bezně hrálo divadlo. Právě 14. listopadu 1886 místní ochotníci uvedli dvě veselohry. No a letos se na stejném místě bude zase slavit kulturou. Jen tentokrát trochu hlasitěji. Do místního kulturního domu dorazí Pekař, Green Day Revival, Jakub Děkan, Alchymie a Luboš Odháněl s kapelou Vix. Vstupenky na 7. narozeniny rádia MB se prodávají na www.ticketlive.cz.
2: Rádio MB.

0: stačí jeden pohled. Jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458
7: www.cornell.cz. Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.